Jungere jako diplomě, a bojstěngra artsko, a potřebujeme někde jungere jako 88.9 FM.